0: život je jako jahoda, co ti našle, háčku daj.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Aj.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Aktuální teplota z Hronína 20 stupňů Celsia, Prušánky hlásí 23, Klobouky u Brna 22 a Slavičín 21 stupňů. Dnes nás čeká převažující zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, během odpoledne a večera výraznější lokální přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty 33 až 36, zítra bude podobně, očekáváme zvětšenou oblačnost, místy s přehánkami, odpoledne a večer místy polojasno a teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešní sobota má datum 1. srpna a v kalendáři je Oscar. Oscar je zajisté atraktivním jménem, které má v češtině nádech extravagance. Pozoruhodný je také výklad jména. Muž jménem Oscar má být dle výkladu svého jména doslova kopím v rukou božích. Domácky se jméno užívá jako Os, Osy, Oska, Oskarek, Oskárek, Oskareček. Jméno znají i na Slovensku ve verzi Oscar, angličtina či norština jméno užívá v podobě Oscar, stejně tak i italština. Nositelem jména byl český hudební skladatel Oscar Nedbal, jméno nosil i slavný irský spisovatel Oscar Wilde a nebo rakouský malíř, grafik a spisovatel Oscar Kokoška. Oscar je také označením pro sošku rytíře s mečem stojícího na cívce filmového pásku. Ta je symbolem americké ceny Akademie za zásluhy, která je už od roku 1929 každoročně udělována za nejlepší počiny v oblasti kinematografie. Jedná se o nejprestižnější ocenění ve filmu průmyslu a důvod, proč se sošce říká Oscar, však nikdo přesně nedokáže objasnit. Mužské křestní jméno Oscar pochází zřejmě z islandštiny, vykládá se ze staroislandského jména Asgeir a překládá se jako boží kopí anebo oštěp boha. Dívám se, kolik nositelů jména Oscar máme u nás na Moravě. Začneme ve Zlíně, tam je 16, v Uherském Hradišti 7, ve Veselí 1, v Hodoníně 4, v Břeclavi 6, v Brně 80 a v Kyjově 4. Tak všem Oskárkům z jihu přejeme všechno jen to nejlepší, krásný sváteční den a u svátku ještě chvilku zůstaneme. 1. srpna je v tom kočičím kalendáři jméno Niky a v psím Andy. Tak jim gratulujeme a já se dívám, co nás čeká z hitů pro dobrou náladu právě teď a je to Tomáš Klus a Dokola. Krásné ráno.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnes je 1. srpna, svátek slaví Oscar a připomínáme si také den respektování rodičů. A možná je to právě v dnešní uspěchané době hezká příležitost na chvíli se zastavit, protože rodiče tu pro nás často byli v těch úplně obyčejných dnech, kdy jsme potřebovali poradit, pomoct, vyslechnout nebo jen vědět, že na to nejsme sami. S přibývajícími lety se ale naše role mění, z dětí se stávají dospělí, z rodičů prarodiče a najednou si začneme mnohem více uvědomovat, kolik času, energie a trpělivosti nám celý život věnovali. Respekt přitom nemusí znamenat, že se na všem shodneme. Je to spíš o tom umět si vážit člověka, který je součástí našeho příběhu. Tak si dnes na své rodiče vzpomeňte. Možná stačí krátký telefonát, zpráva nebo společná káva, protože některé věci bychom neměli odkládat na později.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Jak vznikala keramika v pravěku a co všechno o tehdejších lidech dokáže prozradit? Pravěk dnes ožije v Archeoparku Pavlov od 10. do 17. hodiny. Přijďte nahlédnout do světa jednoho z nejstarších řemesel lidstva na workshop z hlíny zrozené, který představí keramické technologie. Čeká vás celodenní program se zkušenými lektory Kateřinou Těsnohlídkovou a Tomášem Melichem, který nabídne ukázky replik archeologických nálezů, komentované výklady o materiálech a způsobech výroby i možnost zblízka si prohlédnout keramické nádoby a plastiky z různých období pravěku. Pro děti budou připraveny aktivity inspirované archeologickými nálezy. Vyzkoušet si budou moci modelování keramických figurek, výrobu z dobítka nebo malování přírodními barevnými jíly. Workshop nabídne příležitost poznat pravěkou keramiku nejen jako archeologický nález, ale především jako součást každodenního života našich předků.
0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
4: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, je přesně 8 hodin.
5: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Je-li od Petrova do dne svatého Vavřince Parno, přicházívá tuhá a sněživá zima. Tak uvidíme, co nás čeká. Aktuální teploty ze Zlína 25 stupňů Celsia, Dubňany 24, Valtice 26 a Kunovice 22. Dnes bude převažující zvětšená oblačnost, přechodně bude i polojasno. Odpoledne a večer počítejte s výraznějšími lokálními přehánkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Neděle nabídne zvětšenou oblačnost výjimečně s přehánkami. Odpoledne a večer bude polojasno. Zítřejší nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
6: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
4: Další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravě před námi. Je sobota 1. srpna. Svůj svátek dnes slaví Oskar a připomínáme si také den respektování rodičů. Tak třeba právě dnes je ten správný čas zavolat těm svým a říct jim, že máte rádi, nebo si jen společně užít obyčejnou chvíli. A pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, připomeneme si také náš tip na workshop z hlíny zrozené v Archeoparku Pavlov, kde můžete nahlédnout do světa pravěké a vyzkoušet si, jak vznikalo jedno z nejstarších řemesel lidstva. A v zajímavých tipech budeme pokračovat i v této hodině, tentokrát s tipem na krásu a péči o sebe s panem doktorem Krejzlíkem. Před námi samozřejmě další hity pro dobrou náladu a já vám přeji krásné sobotní ráno.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: 17 minutek po 8 hodině spolu vyrazíme do Dolního Němčí. Za tamní už se dá říct tradicí. Pokud máte rádi česnečku a chcete zažít něco trochu jiného, vyrazte dnes odpoledne do Dolního Němčí. V areálu myslivecké chaty tam v 16 hodin začne už 9. ročník štrůčkobraní. Hlavním bodem programu bude soutěž o nejlepší kotlíkovou česnečku, kterou budou návštěvníci ochutnávat a také hodnotit. Děti se mohou těšit na žongléra, smyslohráče, krátky i malování na obličej. Štrůčkobraní pořádá folklorní soubor Old Němčan společně s obcí. Tak to bude báječný zážitek, tak pokud nevíte, kam odpoledne vyrazit, tak určitě štrůčkobraní bude správná volba.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešek patří nejen Oscarům, ale také kamarádkám a možná je to jeden z nejmilejších svátků v kalendáři, protože kamarádky jsou lidé, se kterými nemusíte nic předstírat. Jsou tu na velké životní okamžiky, ale i na ty úplně obyčejné. Na ranní kávou, dlouhé procházky, nekonečné povídání nebo na chvíle, kdy stačí jen říct, pojď, potřebuju tě vidět. A víte, že podle psychologů kvalitní přátelství patří mezi nejdůležitější věci, které ovlivňují naši spokojenost a duševní pohodu. Lidé, kteří mají blízké přátele, lépe zvládají stres, častěji se smějí a mají větší pocit životní spokojenosti. Někdy tak může mít obyčejná zpráva s otázkou, jak se máš, mnohem větší význam, než si uvědomujeme. Tak jestli máte tu svou kamarádku, se kterou můžete probrat úplně všechno, která vás rozesměje i v těch horších dnech a která vás bere takové, jací jste, zkuste jí dnes udělat radost. Vyrazte spolu třeba na koupák, protože opravdová přátelství jsou jedním z nejkrásnějších darů, které nám život může dát.
0: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se

koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Rádio

0: Krása bez skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. V naší nové sérii společně hledáme odpovědi na otázky, které pacienti při konzultacích pokládají nejčastěji. Minule jsme otevřeli téma první návštěvy ordinace. Dnes se podíváme na další otázku, kterou pan doktor slýchá velmi často. Kdy je ten správný čas začít pečovat o svou pleť? Pane doktore, mnoho lidí říká, ještě na to nejsem dost stará, jiní si naopak myslí, že už přišli pozdě. Existuje vůbec správný věk, kdy začít?
2: Ono ve skutečnosti žádný univerzální věk neexistuje. Každý člověk stárne jinak a každá pleť má jiné potřeby. Proto se při konzultaci nedíváme na datum narození, ale na to, v jakém stavu ta pleť skutečně je.
1: Takže důležitější než věk je samotná kvalita pleti?
2: Ano, dá se říci, že to tak. U někoho stačí mnoho let kvalitní péče, jiný řeší první změny dříve. Vždy je potřeba přistupovat ke každému individuálně.
1: Dnes se často mluví o prevenci. Co si pod tím máme představit?
2: Prevence neznamená, že člověk musí podstupovat různá ošetření. Začíná úplně jednoduše. Pravidelnou péči o pleť, ochrana před sluncem, dostatečná hydratace a zdravý životní styl. To jsou právě ty věci, které mají na vzhled opravdu velký vliv.
1: A kdy je vhodné přijít na konzultaci?
2: Ve chvíli, kdy si člověk začne všímat změn, nebo si není jistý, jak svou péči o pleť správně provádět. Konzultace neznamená ovšem závazek ošetření. Je to možnost získat odborný názor a ty doporučení šité na míru.
1: Takže někdy stačí jen několikrát?
2: Ano, velmi často. Někdy doporučíme drobnou změnu v domácí péči, jindy navrhneme šetrné ošetření. Cílem je vždy zachovat přirozený vzhled a pečovat o pleť dlouhodobě.
1: Takže správný čas začít není dán věkem, ale tím, kdy se člověk rozhodne začít o sebe pečovat.
2: Ano. Čím dříve začneme o pleť pečovat správným způsobem, tím déle si zachová zdravý a svěží pohled.
1: Poslouchali jste pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Pokud vás dnešní téma zaujalo, více informací najdete na www.krejzlík.cz a na sociálních sítích.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Donín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

0: vyrábějící modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme minutu po 9. hodině.
8: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
9: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
8: www.klimastyle.cz.
10: Rádio Jih. Počasí.
7: A začneme pronostikou, jeli od Petrova dne do svatého Vavřince Parno přicházívá tuhá a sněživá zima. Teď se ale zase ohřejeme, aktuální teploty z Brna 26 stupňů, Petrov 25, Lednice 26, Vlčnov 25. Dnes nás čeká převažující zvětšená oblačnost, přechodně bude i polojasno. Odpoledne a večer počítejte s výraznějšími lokálními přehaňkami nebo bouřkami a teploty vystoupí na 33 až 36. Zítra očekáváme zvětšenou oblačnost, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, odpoledne a večer místy polojasno a nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
7: Dnes je sobota 1. srpna, svůj svátek slaví Oscar a dnešek patří také kamarádkám. Tak pokud máte tu svou, se kterou se smějete, sdílíte radosti i starosti a se kterou je každý výlet, káva nebo obyčejné povídání tak nějak lepší, dnes je ideální den jí dát vědět, že jste rádi, že jí máte. A teď už pojďme na hodinu, která jako každou sobotu mezi 9. a 10. hodinou plná těch nejlepších českých a slovenských hitů. Tak si spolu pořádně zaspívá. A začneme v úvodu této hodiny s Elánem a dáme Bosorku. A samozřejmě vás čekají i další tipy, vyrazíme spolu do kina a s naší Vikčou Lipovčanovou z Kyjova si připravíme něco opravdu moc dobrého. Tak moc díky, že jste s námi a krásnou sobotu.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na rádiu.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Právě teď spolu vyrážíme do kina. Po rekordním celosvětovém úspěchu filmu Spider-Man Bezdomová představuje Spider-Man z Brusu Nový den zcela novou kapitolu v životě Petera Parkera a Spider-Mana. Od události filmu Spider-Man Bezdomová uplynuly 4 roky a Peter je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých. Bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno a zcela se věnuje ochraně svého města. Je Spider-Manem na plný úvazek, ale jak se na něj kladou stále větší nároky, tlak vyvolává překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho existenci, a to i přesto, že podivný nový vzorec zločinů dává vzniknout jedné z nejmocnějších hrozeb, jaké kdy čelil. O tom je Spider-Man z Brusu Nový den a vyrazit na tento snímek můžete do kina Hvězda v Uherském Hradišti už dnes v 17 hodin. Promítá také kino Koruna Břeclav dnes v 17 a zítra v 19.30, Kinosvět Hodonín dnes v 17.30 a zítra v 19.40 a Kino Morava Veselý nad Moravou zítra v 16.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Jestli přemýšlíte, co o prázdninách zase uvařit a máte doma někoho, kdo miluje květák, máme pro vás další skvělou inspiraci. Naše Viktorka Lipovčanová z Kyjova tentokrát ukáže, že i z obyčejného květáku můžete vykouzlit pořádnou dobrotu. Křupavou, voňavou a vegan. Stačí květák rozdělit na růžičky, připravit jednoduché těstíčko z mouky, koření a vody, obalit v kukuřičné strouhance a šup s ním do trouby. A protože dobrý recept si zaslouží i pořádnou omáčku, Vikča k němu přidala ještě svou květákovou pit omáčku, takovou tatarku. Tak pokud chcete o prázdninách zkusit něco nového, inspirujte se Vikčou a dejte květáku šanci v trochu jiné podobě. Tuto inspiraci a nejen ji najdete u Vikče Lipovčanové na jejím Instagramu.
0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
2: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.

0: kolíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hity, které milujete.
3: Hity, kterým rozumíte.
2: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu.

0: Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: 9 hodin 40 minut k tomu a já tady mám vstup pro vás, protože jako každou sobotu mezi 10. a 11. hodinou je tady hodina jukeboxu. Písniček pro vás a podle vás a vy vlastně vysíláte se mnou, takže já vás vlastně tak jako vyzývám k tomu a telefonnímu číslu, které všichni dobře znáte, ale opakování matka moudrosti 606 703 889 a můžete psát jak na WhatsApp, tak formou SMSky a vlastně tu sobotu mezi tou 10. a 11. jste tak trochu moderátoři rádia jich se mnou, protože to tak nějak všechno moderujete vy a já to tady jenom tak obsluhuju. Tak jsem moc zvědavá, komu budeme blahopřát, k čemu budeme blahopřát, co budeme vzkazovat a na jaká místa všechno to poletí, jestli to bude jenom o Jižní Moravě, nebo to budou nějaká zajímavá místa, nebo jste třeba na cestě na dovolenou a posloucháte nás online. Těch možností je spousta, určitě pozdravíme i na koupaliště, protože dnes nás čeká opět horký den a jak jinak trávit sobotu než na koupáku a ideálně teda s rádiem Jih. A pokud víte, že chcete nechat někomu zahrát písničku na přání, třeba Martě, která ve středu slavila svůj svátek, tak si napište na 606 703 889. Já už se těším moc.
0: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C plus E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
0: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
3: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: ale to najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
8: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
7: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
9: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
10: Krásnou sobotu si hem přejeme minutku po 10. hodině.
11: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
12: Rádio Jih. Počasí.
10: Jeli od Petrova dne do svatého Vavřince Parno, přicházívá tuhá a sněživá zima, to říká pranostika. Jaké jsou aktuální teploty? Z Uherského Hradiště 25 stupňů Celsia, z Moravského Písku 27, Pasohlávky hlásí také 27 a Traplice 26. Dnes nás čeká převažující zvětšená oblačnost, přechodně bude i polojasno. Odpoledne a večer počítejte s výraznějšími lokálními přehaňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia. Neděle na dnes většinou oblačnost, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, odpoledne a večer místy polojasno. Zítřejší nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
12: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
10: Doufám, že jste se těšili stejně jako já. Moje nejoblíbenější hodina s vámi mezi 10. a 11. hodinou. Jako každou sobotu je tady jukebox a písničky podle vás a pro vás. A vy jste to vlastně vy, moderátoři Rádia Jih, protože vy rozhodujete o tom, co se bude hrát a komu budeme hrát. Přišla tahle zpráva na 606 703 889. Dobrý den, milé rádio, prosím o zahrání písničky Být stále mlád pro mého manžela, který oslaví dne 4. srpna 34. narozeniny a syna Dominika, který má v tento den svátek. Chlapi moji, tak všechno nejlepší a hlavně zdravíčko. Moc vás milujeme, Sabina a Kubík. Tak krásná zpráva takhle v úvodu, tak oběma i od nás z rádia jich velká gratulace jak narozeninová, tak k svátku. Další zpráva, prosím, zahrajte mojemu taťkovi, dnes má narozeniny a mám ho moc, moc ráda. Sice tady není žádné jméno, doufám, že taťka ví, od koho to přesně je a i od nás z rádia přejeme všechno jen to nejlepší. A pak je tady taková prázdninová zpráva. Ahoj Peti, zahraj mojí babičce, která mi peče tu nejlepší prázdninovou bábovku a moc to tady voní. Bez bábovky od babičky by to pro mě nebyly prázdniny. Děkuje Mája a myslím si, že nejeden z nás si zavzpomíná na ty svoje prázdniny právě u té babičky. protože to je nezapomenutelné. Tak zdravíme moc šikovnou babičku. A vezmu ještě zprávu od Ivy. Ahoj rádio, prosím o nějakou píseň od Argemy pro mého manžela Milana Šedu k jeho narozeninám, ale také všem, co musí i dnes v takovém počasí pracovat a tím to rychle utíká. Tak hodná Iva myslí i na všechny, co musí sobotu trávit v práci, tak samozřejmě písnička bude i pro vás, ale Milanovi přejeme všechno jen to nejlepší k narozeninám.
12: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Já prozradím, že už mám připravený Golden od Huntrix a taky kabáty malou dámu, tak vy, co jste si napsali na 606-703-889, už víte, pro koho to bude a pro koho budeme hrát. Je tady naše nejoblíbenější hodina hitů podle vás, náš jukebox, jako každou sobotu mezi 10. a 11. hodinou, tak doufám, že jste se těšili stejně jako já, a pokud i vy byste chtěli někomu něco vzkázat prostřednictvím éteru Rádia Jih, tak šup 606-703-889 a bude vlastně takovým moderátorem Rádia Jih tady společně dnes se mnou. Tak já se těším moc na vaše zprávy, klidně posílejte i fotky, jak vypadá ta vaše dnešní sobota, a pojďme rovnou ke zprávě, kterou poslal Lukáš. Ahoj rádio, poprosil bych o zahrátí písničky Malá dáma od skupiny Kabát do Strážnice, zdravé stravování, ať nám to v práci rychle utíká. Tak zdravíme do Strážnice, pracovní sobota, nedá se nic dělat, ale doufám, že kabáti vám tu sobotu zpříjemní. A napsali taky Zdeňka se Zdeňkem. Ahoj Peti, zahraj nám prosím zasloužené sobotě, po pracovním týdnu odpočíváme doma u bazénu a užíváme pohody. A píše nám taky Katka. Dobré dopoledne Rádio Jih, prosím o zahrátí písničky pro naši dceru Emičku, která v pondělí oslavila krásné 10. narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, moře lásky, a ve 4. třídě ať se daří. Moc tě milujeme, mamka, taťka, brácha a ségra, a děkuji a přeji krásnou sobotu, Katka. Tak Kači, moc zdravím, krásná zpráva, tak Emičce i od nás z Rádia Jih přejeme všechno jen to nejlepší ke krásným kulatým 10. narozeninám a doufám, že písnička udělá radost.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Tak já vám hned prozradím, co budeme hrát. Bude to Škvor, Sraz nás na kolena a Kali pro vás hrám. A jsou to písničky, které jste si vybrali vy. Takže hrajeme podle vás. A ještě než se dostanu k těm vzkazům, tak tady mám fotku úplně úžasných broskví. Napsala nám Evička, podělila se, jak tráví sobotu ona. Tak pokud jste v práci, tak je to taková podpora pro vás. Co si myslíte, že ti, co jsou doma, tak jenom odpočívají, tak má tady obrovské množství nádherných broskví, sklenice, všechno připraveno a vypadá to na velkou práci, ale zase potom si představte v zimě. Je to takové, když se vás zima zeptá, co jsi dělal v létě, jak to bude chutnat. No vypadá to famózně, moc děkuju za fotku. Klidně pošlete i vy ostatní, jak vypadá ta vaše sobota, já vám potom pošlu, jak vypadá ta moje. 606 703 889, to je číslo pro vaše SMSky i WhatsApp zprávy a já už jdu rovnou na ty vaše vzkazy. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku od Kaliho. Bylo by to pro naše tři dcery Viktorku, Stelinku a Valentinku, taťka s mamkou. Děkuji. Další zpráva, hezký den, prosím, zahrajte mému kamarádovi Ivánkovi, který odjíždí na dovolenou s rodinou. Tak to je další zpráva a vezmu ještě jednu. Pozdravujem, chtěl bych nechat zahrát pro všechny, co poslouchají a i pro vás a pro ty, co jsou u mě společensky unavení. Mají před přípravu na moje narozeniny, tak kdyby to šlo něco od Škvorů a pro sestřenici do Irska. Tak písnička připravena, tak není nad to se připravovat už na narozeniny, co čekat až na ty narozeniny samotné. Taky je to vlastně takový tip pro vás ostatní a těším se na vaše další zprávy 606 703 889. Pojďme na ty Škvory.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Doufám, že to u vás jede stejně jako tady ve studiu Rádia Jih. A dívám se, co nám přišlo za zprávu. Zdravím Rádio Jih. Chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro mojeho Páju, který se chystá na ryby, a pro vnučku Sárinku, která u nás prázdninuje. Takováto krásná zpráva, jsou tam i fotky. Holky jsou tam vyfocené v plavkách, Sárinka v bazénu a užívá si prázdniny, a tak to má být. A přišla i zpráva od Tondy s Martinou. Ty poslali, děláme s manželkou klobásy, jelikož došli, přejeme krásnou sobotu ze Žeravic. No a taky fotka, jste moc šikovní, těch fotek je tady víc, ale tak nějak postupně budu říkat, co na nich je. Tak si představte, že i v takovém horku se dají dělat klobásky. No tak kdybyste měli chuť, tak stačí vyrazit za Tondou a za Martinou do Žeravic. A pojďme ještě na další zprávy. Dobrý den, poprosil bych písničku Chihuahua od DJ Boba, aby se mi dobře dařilo při vaření oběda. Také bych ji chtěl nechat zahrát posluchačům a rádiu jich, aby si všichni vibovali, tedy aby si užívali dnešního dne a měli dobrou náladu. Děkuju moc, Jenda z Ježova. Tak zdravíme i Ježov. A z Ježova Žeravic jdeme do Bošovic. Ahojky, posílám pusinky všem holčičkám u mě v kadeřnictví, jmenovitě Tereska, Bea, Zojinka a Kiki. Děkuje mamka Romana. Tak já vás, holky, moc zdravím a vezmu ještě zprávu od Michala. Ahoj do rádia, jich šlo by zahrát něco od chorvatské skupiny Karma pro všechny Jižany a tobě do studia. Díky. Tak já taky děkuju. Karma se dám, Dana máme připraveno, takže si dáme první Chihuahu, a co to bude potom, tak to je jenom a jenom na vás, na takových moderátorech rádia jich. Já se moc těším, co tam teda pustíme. 606 703 889.
2: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňaga až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Box Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Zdravíme do rádia Jih, prosím o písničku pro všechny lidičky, ať si užijí víkend, my se jedeme koupat do Otrokovic, tak ať to vyjde, dík Lena, tak moc zdravíme Lenu, určitě si to užijí, píše taky Lukáš, ahoj, zahraj prosím všem kuchařům, ať to dnes zvládnem. To je pravda, velká pravda, tak Luke, držíme pěsti palce, ale věřím tomu, že jsi kluk šikovný a že to dáš. A přišla zpráva taky od Jeníka a Věruš, ahoj Peťulko, zdravíme tě ze Bzence, posílám fotečky, co právě dělám, posloucháme tě a hned jde práce lépe od ruky. Trnkové koláče. A já se na ty trnkové koláče dívám a řeknu vám, že jako vynikající, už jenom od pohledu, protože jsou na těch koláčích i tam tvaroh, pak trnky a na tom ještě mak. Tak to je úplný, jak se říká, full house za mě. Takže to vezmu dneska asi přes Bzenec, to vypadá. A pojďme ale dál na další vaše zprávy, protože i tak obrovské díky vám všem, co mi posíláte fotky. Chodí tady velká hromada a opravdu děkuji, děkuji, děkuji. I když nechcete nechat zahrát, tak mi pošlete fotku, co děláte. Je to bezvadné, tak klidně posílejte i vy ostatní. Já vám potom taky něco pošlu. A další zpráva, dobrý den. Ráda bych dala zahrát mojí sestře Janke k včerejším narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a ať je pořád tak bláznivá, přeji rodiče a sestry Ivka a Vicky. A kdyby šlo, byla by to písnička od Pitbulla, tak děkujeme moc. Pitbulla tam dáme, Rain Over Me, doufám, že se bude Jance líbit a i od nás teda přejeme všechno jen to nejlepší k včerejším narozeninám. Ať jsi šťastná, Jani. A píše taky Lucka. Ahoj, prosím o zahrání písničky, když nemůžeš, tak přidej víc pro naši Adrianku, která v úterý oslavila krásné 8. narozeniny a dnes a zítra bude slavit. Máme jí moc rádi a ať si to pořádně užije, to napsala Lucka. Tak písničku jsem připravila, tam nemůžeme jinak, když nemůžeš, přidej víc, hlavně když se Adriance líbí. A viděla jsem i Adriančin dort, protože mi maminka Lucka ten dort poslala a je na něm nádherný pejsek. Takže nádherný dort, doufám, že bude mít Adrianka radost a že si svoje oslavy užije, stejně jako teď písničku z Rádia Jih.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Mixbox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Dobrý den, chtěla bych vás moc poprosit o zahrání písničky Moravo od Vesny. Tuto písničku bych chtěla věnovat svým rodičům, kteří právě pracují na dvoře. Moc jim děkuji za všechno, co pro nás dělají a přeji jim hodně sil, zdraví a dobrou náladu. Děkuji a přeji krásný den, Sandra. Tak Sandra mi vlastně tak trochu nahrála touto krásnou zprávou, kterou posílá vlastně tu písničku svým rodičům, protože právě dnešní den, 1. srpen, si připomínáme den respektování rodičů. A je to právě taková ta příležitost pozastavit a vlastně si i uvědomit, co všechno pro nás rodiče dělají a že bychom se jim měli i pověnovat a někdy i poděkovat a možná si to člověk uvědomí až potom s vlastními dětmi, co všechno rodiče obětovali a jak krásně se k nám chovali, i když nám to tehdy možná v nějakých chvílích tolik nepřišlo. Tak o tom je ten dnešní den, tak děkuju Sandře za tu zprávu a taky za to, že si vzpomněla na své rodiče, takže zahrajeme Moravu od Vesny a jdeme dál. Zdravím rádio Jih ze Žiravic. Chtěla bych nechat zahrát píseň Morava od kapely Vesna a mělo by to být pro radost a napsala si Anetka. Taky Anetce budeme hrát a pak budeme hrát Veronu Na mě nečekej a to je speciální přání, protože je narozeninové a hrát budeme Romanovi Hakalovi k 50. narozeninám. 50. kulatá, tak to nejde jinak, než popřát všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, prostě pohody, co víc. A je to přání od úplně celé rodiny, takže všichni si myslím, že se pod to podepíší, aby tady to přání k Romanovi doletělo a já k tomu pustím ještě Veronu Na mě nečekej, tak jsem zvědavá, jakým způsobem ta oslava teda dopadne. Tak i od nás z Rádia Jih všechno nejlepší.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703.

0: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry. Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Krásnou sobotu si hem přejeme, je přesně 11 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Začneme pranostikou, ta nás schladí. Jeli od Petrova dne do svatého Vavřince parno, přicházívá tuhá a sněživá zima. Jaké jsou aktuální teploty? Z Veselí nad Moravou 29, Stěmic 29, z Lanžota 30 a Ostrožská Nová Ves 29 stupňů. Dnes nás čeká převažující zvětšená oblačnost, přechodně bude i polojasno, odpoledne a večer počítejte s výraznějšími lokálními přehaňkami nebo bouřkami a teploty vystoupí na 33 až 36. Zítra bude zvětšená oblačnost, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, odpoledne a večer místy polojasno a nejvyšší teploty 30 až 33.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
3: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
2: A protože tady mám ještě velkou spoustu vzkazů, tak pojďme rovnou na ně. Dobrý den, chtěla bych zahrát pro celou naši rodinu při velkém malování. Děkuji Ludmila. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku pro moji partiu. Grilujeme prasátko pro Tomáše Jendu a holky už nepíšu, jich hodně a pro vás do rádia díky moc. Hezký víkend. To napsal Petr. Další zpráva je od Evy z Kněždubu. Zdravím všechny do rádia Jih. Se synem děláme první krůčky u nás na dvoře, tak ať mu to hezky šlape do ryt. Tak to je krásná zpráva takhle při sobotě. A další, ahoj všem posluchačům rádia Jih, prosíme zahrát na povzbuzení do Kněždubu na stavbu v tomhle obrovském horku. Jim to jde všem parádně od ruky, moc děkuji za pomoc Zuzka a Ondra. Další, ahoj, prosím o zahrání písničky pro moji sestřičku Adrianku k narozeninám, tak rád budeme i Adriance. A poslední zpráva, která dorazila na 606 703 889. Dobrý den, chtěla bych poprosit o písničku na přání na koupaliště do Těmic. Chtěla bych poprosit o písničku Sladké mámení od Heleny Vondráčkové. Děkuji moc a užijte si zbytek dne. Tak já děkuju vám všem, co jste si napsali, co jste dnes v jukeboxu vysílali se mnou. Vám, co jsem slíbila nějakou fotku nebo video té mojí soboty, tak vám pošlu, takže můžete se těšit. A ještě jednou velké díky, že jste si udělali ten čas a poslali jste mi ty vaše fotky. Tak byli jste skvělí. Ještě jednou děkuji, krásnou sobotu a hlavně užijte si víkend, jdeme na sladké mámení.

0: Jindřichem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Drak čeští vinaři excelují v soutěži odolných odrůd. Jak Německo mění přebytečné víno na biopalivo, zatímco Bordeaux svírá sucho a lesní požáry, no a taky pozvánky na vinařské akce. I tento týden tady mám pro vás zajímavosti ze světa vína. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih.

0: Vítkem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Čeští vinaři opět excelovali v soutěži odolných odrůd. Ve Valticích se totiž po páté sešla evropská špička vinařů, kteří sázejí na odolné odrůdy révy vinné, takzvané pivy. Do soutěže Pivy International Wine Challenge letos přihlásili rekordních 359 vzorků, a to 128 vinařů z 10 zemí. Nejvíc jich dorazilo z Německa a Rakouska, no a našim se dařilo skvěle. Ze 14 udělených velkých zlatých medailí jich 4 putují k nám. Nejúspěšnějším vinařem soutěže se stal Oldřich Drápal, který získal hned 2 velké zlaté za Sauvignon Gris 2020.

0: 2021 a hibernál 2020. Další velké zlato si odvezl Josef Hudeček z Petrova a vinařství u Kapličky. K tomu čeští vinaři pozbírali dalších 29 zlatých a 29 stříbrných. Tak gratulujeme.
1: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih. Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Německo mění přebytečné víno na biopalivo. I taková zpráva se teď objevila ve světě vína. A tak zatímco naši vinaři letos řeší škody po krupobytí, ti němečtí bojují s úplně jiným problémem, s přebytkem, který se jim tam nedaří prodat. Pěstitelé z Württemberska a Porýní Jesenská požádali o povolení zlikvidovat miliony litrů červeného a růžového vína, protože o ně na trhu není zájem. Evropská unie jim vyšla vstříc a schválila takzvanou krizovou destilaci. Víno se tak promění v technický alkohol, který najde využití třeba jako dezinfekce anebo příměs do paliva. No, přiznám se, že i když to není moravské, i tak je to trochu nešťastný konec pro víno, které mělo původně skončit ve skleničce a ne v nádrži. Ukazuje to ale, jak velký tlak dnes na evropské vinaře vyvíjí klesající spotřeba vína a proměňující se chuť zákazníků. I tak toto může v finále dopadat.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: www.klimastyle.cz.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňagášdorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Rádio Jih.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: A další neveselé zprávy ze života vinařského přišly z Bordeaux. Tato největší francouzská vinařská oblast letos čelí hned trojímu tlaku. Suchu, vysokým teplotám a lesním požárům v okolí. Podle místních zdrojů zůstávají slavné Bordeaux vinice zatím nepoškozené a kvalita vína by požáry utrpět neměla. Skoro dvouměsíční sucho ale žené letošní sklizeň k jedné z nejčastnějších v historii regionu. Vinaři teď řeší hlavně nedostatek vody, bez ní prý nepůjde dál vysazovat nové vinice, a tak se místní úřady začaly zabývat výjimkami pro zavlažování i starších vinic, co se v Bordeaux doposud běžně nedělalo. Tak vám mám pocit, že se celý svět jaksi obrací úplně na ruby.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Během za vínem. Na rádiu Jih.
1: No, přiznám se, že dneska to bylo ve vinařském magazínu trošku neveselé až na tu výstavu. Nicméně veselé věřím, že to může být na některé z akcí, které se chystají na nejbližší dny. Tak si pište, že můžete zajít například do Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetic, Boršic, Bzence, Čejkovic, Dobšic, Dolních Bojanovic, Dolních Dunajovic, Hrušek, taky Ústopečí, Mikulčic, Mikulova, Milotic, Mutěnic, Násedlovic. Může to být ale i nový Šaldor v Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Uherské Hradiště, Máltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec i Znojmo. A já se za vámi zase těším příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno Janovín.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih.

CZ. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: modelovací modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
0: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Rádio Jih.

0: hranici folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: set. Poslechněte si názor našeho zákazníka. Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele. www.klimastyle.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
3: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
4: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
5: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
4: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
6: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte. Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kia.

klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Rádio

0: CZ. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: roll-on nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
3: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Moss Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v Mossu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. Moss Logistics Hustopeče.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.

tisíc. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.

0: Kadeřnička do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jih.

0: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna.

a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kia

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: CZ. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.

0: www.klimastyle.cz.
1: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn. Radio Jih.

0: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
1: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
0: www.klimastyle.cz.
2: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.

0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih.

0: CZ. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmu donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu, novou sofu. Koušeš krábe drása.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kůza v kudím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce chlíčit, a poučen historii lidského rodu bez

0: Rádio Jih.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

Sobotní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob. Až do půlnoci.

Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

Sobotní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob. Až do půlnoci.

101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.